something surreal. When I get old.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k oběd.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam?
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Náplně hned.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Words like violence.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yummm.cz.
4: Jam, to si slízneš.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On Air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dneska je to přesně 5 let od řádění tornáda na jihu Moravy. Živel zabil 6 lidí, včetně 2letého dítěte, a zničil nivlahlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem. Nejvíc pak obce Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves, Hrušky a Hodonínskou část Pánov. Pojišťovny vyčíslili škodu na 3,5 miliardy korun. Tropické počasí si stále užíváme v Brně a na jihu Moravy na plné pecky. Máme slunečnou středu a na teploměru se dočkáme i 33 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David. Ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo? No.
2: Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říct si, na co se všichni těšíme. Jo? Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaké setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu. Mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark a na to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se až za dvě hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Péťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupí.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12, Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, typuj, ty tady rozumíš fotbalu jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Typuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, typuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobré, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme. Ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím. Taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici. Mm-hmm. Všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: No, myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Leonela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, 16:45 k tomu, hezké ráno z Hit Rádia.

0: 69 let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David, Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, předáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ranko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jám.
2: Jám?
3: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jám, to si slízneš.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
10: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
16: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
15: www.u-lucerny.cz.
17: Klikni! Co frčí tohle léto?
18: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
17: Ideální na prázdniny!
18: Doma, venku, na dovče!
17: Beru!
18: Když hry, tak my Ronet.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru na Brno blokuje jeden jízdní pruh, porouchané osobní auto, dejte tam pozor. A kolona už se tvoří na D1 před Brnem směrem od Prahy.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.

0: Trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volba. Letých a osmiletých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
0: Já jsem na to představení včera koukal s okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
2: Je to obrovský. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Aha. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
0: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
2: že jo.
0: Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
2: tam
0: že jo.
2: Se to zlomilo.
0: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
2: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl, a od té doby
0: přesně,
2: chtěl by se něco doučoval.
0: Davide, mohl bys nám přečíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
2: Tak to jsou Spice Girls, ne?
0: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
2: Jo.
0: No přečti to.
2: Spice Girls.
0: Girls. Ještě špatně.
2: Spice Girls.
0: Přesně tak. Spice Up Your Life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Středa ráno. Jenom hity Mirai na Hit Radio 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo? Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka. Strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo? Mm-hmm. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
0: Jo. Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Mm-hmm. Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychle, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
9: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
10: Miluju nový místa se skvělou kávou.
11: Jo, Kapka.
10: Co je Kapka?
11: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
12: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
13: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
12: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
13: Předplatné na kávu.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Pozor, velká slevová akce vtedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. ale jen krátce. Navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Yeah.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zasekané už to je na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy. Zdržení v kolonách je přes 10 minut. A štosuje se nám to taky u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno. Šťastnou cestu a pohodu za volantem.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hit Radio, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prejezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, vrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se přistihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo být, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
0: Hezký, to musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
1: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako.
0: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, že to právě vzniklo na tom během toho cvaknutí, jo? Nicméně právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen v hodnotě 7000 korun, jo? Helly Hansen je značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku, tak pokud byste chtěli vyhrát, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete všechny detaily a podrobnosti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
1: Aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Život mají za sebou brněnští strážníci a hasiči. Bišonek uvízl za skleněnou zábranou balkónu ve druhém patře a hrozilo, že spadne na chodník. Kolem jdoucí a strážníci pro jistotu pod balkonem napnuli deku. Hasiči nakonec psa bezpečně sundali po žebříku. Bišonka odvezla odchytová služba do útulku, kde si ho posléze vyzvedla majitelka. Tropy v Brně a na jihu Moravy nepolevují. Prožíváme slunečnou středu s teplotami do 33 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
12: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
13: Krásný ráno.
0: Máme tady, Davide, to by hezký ráno, Dave.
14: Hezké ráno všem.
0: A hlavně krásné ráno, ano vám všem, kdo jste u rádia, 3 minuty po 7, to je paráda, hezké ráno.
13: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, proberem to.
1: Hit Radio City Brno.
13: A

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo? Protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřují a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden pro vás, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Já samozřejmě nevím. Záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych se, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy, ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco nového a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Jo, aby to, jasně, no, jasně. Takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet teoreticky s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMSka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12. Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou,
0: máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal, no jasně, a jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet, takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha, nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, jak to máte vy, kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet ano nebo ne. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra mám.

0: Medána, Madonna, chcete-li, Hang Up, 7 hodin 15 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno, řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký.
1: No.
0: Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno, společný téma. Častá bouře. Manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé minihromádky ještě ušetřím. A další zprávy. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by se vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu přidáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Přes 10 minut se zdržíte v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno. Zasekaná je taky D1 před Brnem směrem od Prahy. A kolem 10 minut si postojíte taky na příjezdu do Brna po dálnici D2.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Espresso macchiato, tohle je Hit Radio v 7.31 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
3: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No, samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
4: Si myslím, že spíš byla už moc stará na něj.
2: Jo? Nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
4: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně ne to, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme soutěžit.
2: Takže kolik? 5 let?
4: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu. Pojďme si to užít. Hezké ránko.
5: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.35.
2: Rychlá pětka.
1: A to je čas soutěžit.
3: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny. Pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky. Zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
4: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
4: Němcová.
1: Ještě jednou?
4: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
4: Řím.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
4: Vondráčková Helena.
1: Mm-hmm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
4: Bradavice.
1: Přesně, a pojďme na poslední, pátou.
3: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
4: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den poradím maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
4: Super.
3: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezky, hezký den, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Complicated. Avril na Hit Radio v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blonďatá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
1: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vidíme jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
0: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
1: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou.
0: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, ano, než je ten hnědý, že?
1: Přesně tak, ale ten zároveň... Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
0: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
1: Ne, teď já jsem vám to potvrdila, no jo, že dobře, i u chlapů jsou brunetáci.
0: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi.
0: Něco jak
2: ale
0: mezi?
2: Spíš takový špinavý blond, co tomu říká podle
0: špinavý
2: mě.
0: Blond. A tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je taky takovej...
2: Jsi taky špinavý blond.
1: Ty jsi taky špindíra.
0: Já jsem taky špindíra. Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska si míchají hnědý odstíny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
7: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
9: Co to je?
8: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
9: Ideální na léto s kámošema!
8: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
9: Tak to beru!
8: Když hry, tak Mironet!
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
13: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
14: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
17: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Žarošické ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou bouralo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, očekávejte zdržení v obou směrech. Šťastnou cestu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7:53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšiml. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž vyhrál Slovák, jo? Potom český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám k tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou.
0: Že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili prostě.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatru se blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom abyste to někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, ježiš, tak to jsme rádi za objasnění. Ne.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se to má podařit.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Íránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100 metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníků a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dneska je to přesně 5 let od řádění tornáda na jihu Moravy. Živel zabil 6 lidí, včetně 2letého dítěte, a zničil několik vesnic. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem. Nejvíc pak obce Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves, Hrušky a hodonínskou část Pánov. Pojišťovny vyčíslili škodu na 3,5 miliardy korun. Tropické počasí si stále užíváme v Brně a na jihu Moravy na plné pecky. Máme slunečnou středu a na teploměru se dočkáme i 33 stupňů Celsia. Jitka Valášková.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenku.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
12: Dobré ránko.
13: Hezkou středu.
14: Snídaně šampionů.
13: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních, stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
6: Hele, takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
12: Tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
6: Vrať to zpátky radši.
12: Tak já tam zpátky.
13: No. Martě, že jsi to připomínala.
12: No, přesně, že... přesně.
0: Hit Radio City Brno.
15: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled. o tom, co se nosí, já nezapomínám. 10 let

0: se naparoval. Ej, činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj kluk, můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký obrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne. A už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda. Jo?
1: Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc. Že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno.
1: Hmm.
0: To je kec, to je moc. To je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně se to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo uměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek si koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Jaký vu?
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu, u vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, kterým se musí vejít do váhy kolik 20-25 kilo, tak jako poskládat tam ty všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že?
1: Počkej, ale hlavně, co mi došlo teďka, vy jste rychle zbalený díky nám, že jo? Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím, já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo?
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: To? Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi, 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasické zprávy, SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: Tohle je taky velký léto, Shakira, Whenever, Whenever na Hit Rádiu, za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No.
0: Koho baví balit? Davide.

0: Ahojte, já jsem Jirka. Na Dovču jezdíme, těší nás Jirko, na Dovču jezdíme převážně autem. Odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě. Nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa. Stejně toho půlku zapomene. Jste skvělí, mějte se, děkujem.
1: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky. Jako týden teďka odpočívali v autě.
2: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívat. Taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím. Ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
0: 6 týdnů, co jsem já s týdnem. Jako 6 týdnů?
2: To je docela dost. To je docela hodně. Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zabaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu taky pyžamo.
0: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má být. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den, mám přeju.
0: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě, ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
2: Ach,
0: že jako,
2: jo.
0: Teď já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
2: No, no jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě pobalit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od Ahoj, tady Tomáš. Pojďme na Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš.
2: Miluju.
5: Já si vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám dvakrát. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravený, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
2: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely dvakrát, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
0: To jako bere si sebou jiný den, ale dobře.
2: Dobře, tak jako 50-50 to není, no takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no, no jasně.
0: Tak
2: no,
0: konečně
2: no.
0: Slovo chlapa je.
2: No dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme, další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno z Hit Radio.

0: Radio, Dermot Kennedy, Kiss Me, chvíli po 8:45. Mějte prima ráno. Je-li po trochu sunshineu, One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Mňam, to je dobrý.
11: To je jam.
10: Jam?
11: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
10: Tak to si slíznu.
12: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Najdeš ji na yumm.cz.
12: Jam, to si slízneš.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi stále počítejte v Brně v Žarošické ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou. Bouralo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Očekávejte zdržení v obou směrech.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. One Republic, Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Pikého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking. Co vy?
3: Taky.
4: U nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Nekecej, fakt? Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Jasmin, přihoď nějaký tip do vínku.
3: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde by Google chcel.
3: Musíš mít placenej.
0: Jo.
4: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodějí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hity pro vás tady na Hit Radio 8:31 a my vám přejeme krásné rádi.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jisté doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř, jo? Takže teďka se vrací zpátky do mody hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkal před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mně by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco hulá.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo, asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaráží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to. Nevím, co s tím někdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu, ještě pere.
0: Přesně, nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš tam program na hoďku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo. A pak prostě je třeba 22:40, ta pračka začíná ždímat, jo. Já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
11: Tak sáhni pro mobil.
12: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
10: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
12: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
10: Více na předplatnenakávu.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
16: Hit Radio.

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden, dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost z toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď a nebo. Pak tady máme fotbal, buď a nebo, jo. Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si dát budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero, nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my si na to hnedka ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se za mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej,
0: doslova. No tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo nebudete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme, o to se nemusíte bát. Ed Sheeran, Shivers, poslední song, středeční snídaně šampionů. Tak pojďme na to, krásné ránko.

0: dnešní snídaně. A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Ano, je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.
2: Poslouchej

0: hodně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Čau, čau.
2: S vámi dneska dopoledne, postínení šampionu David, vítám vás, přeju hezké dopoledne a míříme, než se pustíme do další porce muziky, na silnice. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí nabízí v tuto chvíli informaci o nehodách, které máme třeba v Tišnově, v Cáhlovské ulici. Tady na mostě bouralo nákladní auto. K požáru osobního auta došlo na Znojemsku mezi Hlubokými Mašůvkami a Příměticemi, provoz je tady částečně omezen. Bouračku osobního auta s nákladním vyšetřují policisté v Brně v Žarošické ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou, tak tady nám to blokuje jeden jízdní pruh a pozor taky na porouchané nákladní auto na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno. Blokuje to pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv, budeme moc rádi, když se nám ozvete na naši WhatsAppovou linku 720 890 848, protože připomínám, že opět hlasové dopravní info, tedy vaše hlasovky na WhatsAppu, budeme odměňovat penězi. Šťastnou cestu!
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi všude zdejší,
5: všude je fajn. Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: On air.
11: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Vlna veder bude sílit, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili, ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. Oznámil to maďarský premiér Maďar po schůzce se svými protějšky Babišem, Tuskem a Ficem. Babiš ve Visegrádské skupině prý vidí budoucnost Evropy. Tenistka Sára Bejlek po více než 3hodinové bitvě porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne Němku Lauru Ziegemundovou. Na třetí pokus si tak připsala první letošní výhru na trávě. Do druhého kola naopak nepostoupila Barbora Krejčíková.
3: Fotbalový servis.
12: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních 2 kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Češi se budou muset v Mexiku vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
13: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky na GoOut.cz.
2: Zatím to není venku ještě taková hrůza, aktuálně měříme v Brně a i jinde na Jižní Moravě teplotu okolo 24 stupňů, odpoledne se ale opět dočkáme tropů až 31, zítra to bude ještě větší pečák, 34 v pátek, 36 a víkend, ten vám radši nebudu říkat. Nebo jo, no máme atakovat až skoro 40 stupňů.
3: Hit Radio City Brno.
2: Pomalu se blížíme k víkendu a pomalu se blížíme také ke konci školního roku, tak já vím, kde to oslavit s dětmi.

jedna z nejpovedenějších bondovských písní Skyfall od Adele na Hit Radio City Brno. S vámi David a ode mě jedna pozitivní zpráva, teda hned dvě. Dneska už je středa, takže máme půlku pracovního týdne za sebou. Ta druhá, ta potěší hlavně vaše děti, protože zase jsme blíž ke konci školního roku. A tím se pojí ještě jedna pozitivní zpráva, takže hned tři pozitivní zprávy mám pro vás na úvod, že to můžete s celou rodinou ten konec školního roku oslavit na brněnské hvězdárně, kam jedničkáři z matiky, fyziky nebo chemie můžou jít zadarmo. Stačí vzít vysvědčení a od pátku do úterý příští týden dosvištět na Kraví horu. Nevím jak vy, ale já když si vzpomenu na svoje vysvědčení, byla tam jednička z češtiny, tělocviku, výtvarky, hudebky, ale matika, fyzika, chemie, já bych jako děcko musel platit.

0: Only Girl. Nejenom pro holky, ale taky pro kluky. Prostě pro všechny. Je tady Hit Radio City Brno. Teď to byla Rihanna, za chvilku to bude Ella Henderson z Rudimental, taky Hozier. No a mám otázku, kdo se chystá v létě o prázdninách do Chorvatska letos? Pojedete autem? No tak budu mít pro vás jedno důležité info. Hit Radio.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má
3: podařit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
9: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
10: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
14: Hit Radio.
15: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio City Brno.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
15: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Do kostela nás vzal Hozier na Hit Radio City Brno. A to není špatný nápad, ukryt se před horkem v kostele. Tam je chládek, tam je příjemně. Ale nám, co horko nevadí, máme rádi teplo, slunko, vysoké teploty. Nám se budou hodit následující informace. Slyšíte to? Tak to je šplouchání Jadranského moře. A tohle? To je vytahování řízků za lobalu, nasmažených doma. Ale o řízky tady teďka nepůjde. Asi jste poznali, že řeč bude o Chorvatsku. Půjde o dlouhou cestu autem, kterou většina z vás vždycky absolvuje, když míříte do Chorvatska, někdy i v kuse, bez střídání za volantem, často přes noc. No a pak jsme jako hodně unavení. A to Chorvaté prý pokutují. Platí tady totiž zákon, pokud vás zastaví hlídka a policista nabide podezření, že jste jako extrémně vyčerpaní, tedy že máte červené oči, reagujete zpomaleně, kličkujete po silnici nebo se držíte blízko středové čáry, tak vás může poslat na lékařské vyšetření a pokud to opravdu doktor potvrdí nadměrnou únavu, tak policisté vás můžou zbavit řidičského průkazu až na 5 dní a ještě vám k tomu napaří pokutu. No, tak únava za volantem opravdu není sranda, já to tady nechci zlehčovat, ale pokud to budou kontrolovat jako podle toho, jestli mám nebo nemám červené oči, vždyť mě stačí zapnout klimatizace, začnu smrkat a hned mám červené oči. Takže já bych 100% přišel o řidičák v Chorvatsku. Soul Asylum tady na Hit Radio City Brno.

0: Pink, vaše hit Radio City Brno, středa dopoledne. Byla řeč o cestování a o únavě za volantem, že za ní můžete v Chorvatsku, když pojedete na dovolenou, dostat flastra a přijít o řidičák. Tak jestli i teď se vám otevírá pusa, chce se vám spát, máte unavené oči, skleněné, červené, tak vím, co vás probere. Informace o tom, že můžete u nás na hit Radio City Brno každé odpoledne vyhrát 2 litry 2000 korun. Víte jak? No stačí poslat hlasovku ze silnic.
1: Dopravní hlídka hit Radia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme hit Radio City Brno. Tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
1: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: K létu neodmyslitelně patří letní hity a tohle byl jeden z nich. Jeden z nich Ocean Drive, hit Radio City Brno a 10. dopolední je tady. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A připomenu hned ze startu naši dopravní linku, respektive WhatsAppovou linku, kterou můžete využívat. 720 890 848 můžete tvořit dopravu s náma. No a budete možná odměněni. 2000 korun máme opět pro jednoho z vás. A já teď koukám na to, kde nám co stojí, jestli nám někde komplikuje provoz nějaká nehoda. Ano, komplikuje, konkrétně třeba v Brně, v Holzově ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Připomínám i nehodu nákladního auta na Brněnsku, konkrétně v Tišnově, v Cáhlovské ulici. K požáru osobního auta došlo na Znojemsku mezi Hlubokými, Mašůvkami a Příměticemi. Odstavené osobní auto a blokovaný jeden jízdní pruh, konkrétně ten pravý, je na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno. A ještě tady mám porouchaný kamion na D2 na kilometru a blokovaný pravý jízdní pruh. Rozhodně i tady dávejte pozor. Dobře, dojďte.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
6: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Předplatné na kávu.cz.
7: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedáká k pohybu. Lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá taky úrazů. Jak jim předejít, říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
10: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
9: Častým viníkem letních zranění je také alkohol, proto by ho lidé před a během koupání neměli pít. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdního řádu. Jen ojediněle je potřeba počítat s následky v podobě zpoždění a výpadků. Výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Problém se projevil i na spojení s Českem. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Třetí byl další forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas.
11: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Nejvyšší dnešní odpolední teploty 30 až 33. Bude slunečno, takže opět nás bude opékat sluníčko, nebo opět se budeme opékat. Nezapomeňte na opalovák, pokud budete venku. No a samozřejmě, že už jsem to zmiňoval a myslím si, že to ještě bude několikrát zmíněno. Postupně k víkendu se nám bude ještě oteplovat.
8: Hit Radio City Brno.
0: Počasí teď podobné jako třeba ve Španělsku, v Barceloně, tak ať to máme se vším všudy, přidávám i pravé španělské rytmy. La Cintura, Álvaro Soler. Středa dopoledne, Hit Radio City Brno a s vámi David Máčela.

rodinou. Ale jestli vám prostě firma jako zaměstnavatel udělala nějaké jako překvápko a zorganizovali třeba společný bowling, nebo jestli vás firma vzala na nějakou večeři společnou, všecko zacálovala, zaplatila, to je určitě velmi příjemné a rozhodně to oceníme, že jo, na tom se asi zhodneme. Ale představte si, že jsou společnosti, které si svých zaměstnanců váží ještě o něco víc a udělají team building v zahraničí. Třeba v Itálii, mezi Milánem, oblastí jezer Como a Garda a Bergamem. A letíte tam speciálně pronajatým letounem, pouze a jenom vy. A pak tam máte nějaké workshopy, networking, sportovní aktivity a další neformální program. All inclusive, prostě jídlo, pití, všecko gratis, luxusní ubytování k tomu. Vlastně taková jako dovolenka s vašimi kolegy, kterou vám firma zaplatí. Jo, tohle pro své zaměstnance připravila jedna známá společnost, která je zaměřená na fitness a sportovní výživy. Ten team building stál jenom pro představu 18 milionů korun. Jenom 18 milionů korun. Tak já pevně doufám a věřím, že jsme touto zprávou inspirovali i vaše šéfy, že nás teďka slyšeli vaši zaměstnavatelé, jestli ne, tak jim to hned utíkejte říct, protože já si myslím, že investice do lidí uvnitř firmy je tou nejlepší investicí, kterou může společnost udělat.

0: pocit, že Hit Radio City Brno vám pořád něco rozdává. Jsou to vstupenky na hezké kulturní akce, koncerty, do divadla. Taky jsme vám rozdávali třeba v nejbližší nebo v té poslední době lístky na MotoGP, kde jsme vám ušetřili hromadu peněz. Každé všední odpoledne navíc si můžete vyhrát i 2 litry na benzín, na palivo, za to, že nám namluvíte hlasovou zprávu do WhatsAppu 720 890 848. No a v neposlední řadě stále ještě pořád pokračuje i soutěž Nevaříme, posloucháme už několikátý rok, každé všední dopoledne vás odměňujeme poukázkami jenom za to, že se registrujete, dáte nám vaše telefonní číslo, a to jen z jednoho jediného důvodu, abychom vám mohli zavolat, vyzkoušet si, jestli si pamatujete výherní heslo Nevaříme, posloucháme, a pokud jo, tak máte 5 kilo v kapse, a protože včera se Ondra nedovolal, nebo neslyšeli jsme to výherní heslo, tak dneska máte šanci vyhrát si hned 2 500-korunové poukázky, takže litřík pro jednoho z vás a já pošlu i muziku. Krištof, Lucas Graham anebo Undercover, tady na Hit Radio.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
4: Bauhaus, když se to má podařit...
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
13: Hit Radio.
14: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Nickelback. Borci hrábli do strun. My teď hrábneme tady do našeho šuplíku a vytahujeme dvě poukázky pro jednoho z vás.
1: Nemaříme, posloucháme.
0: Poukázky do No Feet. Do kavárny, která se nachází vlastně ve stejné budově jako taneční studio No Feet. Takže můžete to hezky propojit a můžete si po vynikajícím obědě nebo vynikající snídani a po kafičku dát i tanec. A nebo to otočit, vyměnit. Napřed si zatancujete a potom doplníte energii. Energii bude doplňovat i posluchačka Anna, teda doufám, protože včera jsme nebyli úspěšní. Dneska ve hře hned dvě 500-korunové poukázky. Chceme slyšet výherní heslo.
2: Nevaříme, posloucháme.
0: Ahoj, ahoj, kdo je tam?
2: Anna.
0: Anna, úřednice?
2: Ano.
0: Máme to tady z formuláře. Aničko, to je dobře, že jsi to ty, protože mám pro tebe dobrou zprávu. Tady Hit Radio City Brno, David, máš teď od nás dvě poukázky v hodnotě 500 korun do kavárny No Feet. Moc ti gratuluju.
2: Děkuju. Jsem překvapená, protože jsem se registrovala několikrát a kolegyně mě právě na to nabádala, tak jsem překvapená, že jste mě vybrali a mám radost.
0: Až teďka poprvé jsme ti zavolali, jo?
2: Ano, ano.
0: Prosím tě, kde úřaduješ?
2: No, na Veveří.
0: Na Veveří. A co to je za úřad? Aspoň trošku na pověs?
2: Exekutorský.
0: A jo, exekutor. To není nic moc příjemného, co?
2: No, tak moc ne.
0: Takže ty rozhoduješ o tom, co se a komu zabaví?
2: Ne. To ne.
0: To ne. Takže
2: já jenom jsem na jiném oddělení naštěstí. Jenom zapisuju a řeším ze soudy a správníky.
0: Jo, no, ale tak taky nic moc. Tak hele, aspoň na chvilku vypneš od práce, vem
2: ano.
0: Holky z kanclu z
2: vezmu
0: práce.
2: Vezmu holky, to je jasný.
0: A běžte se natáhnout na deku, protože můžete si tam udělat jako pohodlí před kavárnou No Feet. Je to na Žluťáku, na tom kopci u Kruháče. Mají tam takové, jakoby... zákoutí, můžete si fakt lehnout do trávy nebo na tu deku a udělat si takový jako piknik.
2: No takže, tak to budeme rádi.
0: Takže myslím si, že to fakt stojí za to tam navštívit skvělé branče, mají tam polévky i něco dobrého, skvělé kafe, limonády. Myslím si, že to bodne. Měj se hezky.
2: Tak super, tak to se moc těšíme. Děkuji.
0: Gratulujeme, ahoj.
2: Naschledanou.
0: Pokračujeme zase zítra. Ve hře je 500 korun do No Feet. Chcete je? Pojďte se registrovat na hitradiocitybrno.cz. Za pár vteřin máte hotovo.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hitradio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feet na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feet, kavárna, která se o vás postará.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jam.
5: Jam?
6: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
7: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Najdeš ji na yumm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Taky nechcete končit léto větou.
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře Café Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
17: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na XXL. xxl.kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
18: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
20: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
21: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
22: Hit Radio City Brno.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: dovolenou. Nás vzal Xindl X i ve středu odpoledne 24. června před 11. hodinou. Teď už ale máme 11 a s ní přichází další pohled na cesty. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V ulici Příkop v Brně bourala dvě osobní auta, tak opatrně, provoz je tady částečně omezen. Další problémy hlásíte z D1. 194. kilometr směrem z Brna na Vyškov, střed osobního auta s nákladním. Musíme počítat s kolonou, respektive se zdržením v koloně, a jinak by to mělo být pro tuto chvíli všecko. Šťastnou cestu, no a vy nás můžete dále doplňovat. Připomínám naši WhatsAppovou linku, kam nám posíláte hlasovkou dopravní info, které budeme odměňovat dneska odpoledne opět penězi 720 890 848. Náš WhatsApp, pokud jste to nestihli, najdete ho i na našem webu.
1: XXL Výprodej v online shop CZ.
2: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
9: všude zdejší, všude je fajn.
10: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Policie v Ostravě hledá ozbrojeného muže. Zasahuje v Zábřehu. Informaci potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
13: Můžeme potvrdit, že jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti.
12: Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 2030, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných nájezdech. Vyhráli tak i 4. zápas na turnaji. Dnes můžeme v Ostravar aréně opět fandit našim. Utkají se s Američany. Utkání začne v 17:30.
14: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Vysoké teploty budou dál panovat i na jižní Moravě. Brno teď hlásí 27, Blansko, tam je ještě relativně příjemně. Jenom v uvozovkách 25. Já jsem se teda včera jel ochladit na kole směr Moravský Kras, ale nepomohlo to. Teklo ze mě fakt jako brutálně dost. A co se týká maximálních hodnot pro dnešek, tak se můžeme dostat na 30 až 31 stupňů, ale to je jenom vlastně předzvěst toho, co nás čeká v následujících dnech, protože teplota bude stoupat výš a výš.
11: Hit Radio City Brno.
0: A my jdeme dál a dál. Niko Santos před námi. Začínáme poslední dnešní společnou hodinku. S vámi David Máčela. Hezkou středu.

Velmi pohodová, klidná záležitost. Teď z Hitrádia City Brno doufám, že klidné máte i středeční dopoledne. Určitě máme mezi našimi posluchači i nějaké sportovce, ať už aktivní nebo pasivní. Co tenisty? Mám tady nějaké tenisty? Ne, nechci s váma teďka probírat případ české tenistky Markéty Vondroušové, která dostala zákaz hrát na 4 roky, ale mám tady připomínku jednoho velmi výjimečného tenisového zápasu a otázku na vás. Jak dlouho byste vydrželi hrát tenis na kurtu? Jak dlouho jste kdy hráli? Já třeba asi kdysi dávno 3 hodiny, ale to jsem byl děcko, to jsem ještě uběhal, udýchal, dneska už jsem rád, když po hodince a půl můžu sednout po tenise na pivo. No a pak jsou tady profíci, kteří hrají 5 seťáky, tedy 5 setů, a ten zápas se může natáhnout klidně na 4 až třeba 5 hodin, a dokonce se stalo, že se takový zápas natáhl i na neuvěřitelných 11 hodin a 5 minut. Jo, přesně dneska je to už 16 let od nejdelšího zápasu tenisové historie. Kde jinde se mohla historie přepisovat než právě na slavném wimbledonském pažitu? Bylo to v prvním kole, proti sobě stáli Američan John Isner a Francouz Nicolas Mahut. Možná si říkáte, proč tak dlouho hráli, jak to jako dali. No, já jsem ten zápas jako koukal. Pamatuju si ho velice dobře a ti borci byli rádi, že chodí. Jo, ti tam normálně fakt jako hodně šlapali vodu, ale jako normální zápas, upřímně tenisové krásy tam moc nebylo, ale sledoval jsem to už jenom proto, protože jsem věděl, že tam se bude přepisovat historie. Ten rozhodující 5. set se protáhl kvůli tmě, borci nastoupili, něco málo odehráli, setmilo se a takhle se to rozkouskovalo až do 3 hracích dnů, jo, nehráli to v kuse, takže 3 hrací dny. No a během špílu se překonalo i několik wimbledonských i tenisových rekordů, včetně třeba nejvyššího počtu S zahraných v jediném zápase. Za celý duel oba hráči nastříleli, to je naprosto neuvěřitelné. No tak já jen tak, jako až půjdete zas na tenis, anebo budete provozovat nějakou jinou sportovní činnost a aktivitu a budete po 2 hodinách skuhrat, že už nemůžete, tak si vždycky vzpomeňte na tyhle ty 2 borce. Lady.

Dneska je 24. června, vy posloucháte Hit Radio City Brno a víte, co to znamená, že máme 24.6., že jo? Půl roku do Vánoc. Jako to se nezdá, jo, ale ono to fakt uteče. Třikrát půjdeme na koupaliště, potom vinobraní, pak se přejíme husou, přijede Martin na bílém koni možná. No, spíš nepřiveze sníh. No a co nevidět, je tady Štědrý den a Vánoce. A opět dorazí.

0: Ne, tak dobře, nebudeme si kazit náladu tím, že je za půl roku sníh a Mariah Carey, ale jako zase jako uznejte a neříkejte mi, že vám není o něco příjemněji, když jsme si trošku naladili tu zimu a tu vánoční atmosféru, co? Pustili jsme si Mariah Carey. Já myslím, že o takových 10-15 stupňů dolů jsme se teďka dostali.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Já doufám, že nás nestrácíte, že signál je parádní a že dál můžete poslouchat Hit Radio City Brno, protože by byla velká škoda, kdybyste přišli o následující informace. Velmi důležité, protože pokud máte stejně tak jako já rádi, když Brno ožije, když se někde něco pořád děje, když prostě vyrazíte ven na pivo nebo se jen tak projít a vidíte tam na rohu, že se něco děje, tam zase v tom dalším koutě, že se něco děje, že prostě Brno žije, tak mám dobrou zprávu, protože dneska oficiálně startuje multižánrový festival přímo v centru Brna na několika místech. Zdarma si můžeme užít 36 akcí pod širým nebem a pozor, není to pouze záležitost několika dní, až do srpna, konkrétně teda pokud se dobře dívám, až do 19. srpna. Multižánrový festival si samozřejmě nenechá ujít ani Hit Radio City Brno. My navíc budeme u jeho zahájení, tedy dneska mezi 17. a 18. hodinou, budeme vysílat živě, tedy konkrétně naše Peťa Tomanová se toho ujme a dozvíte se, na co přesně se můžete těšit. Vypíchneme určitě něco z toho programu tak, abyste o nic nepřišli. Tak. Na brněnskou hvězdánu už jsem vás dneska zval. Připomínám, že děcka, pokud budou mít vaše ve škole jedničky z matiky, fyziky nebo chemie na vízo, tak můžou zadarmo jít do brněnské hvězdárny, tedy do Digitária, kde si můžou užít nějaké představení. No a pozor, ještě tady mám pro vás jednu pozvánku, a to sice na běh v brněnské zoo, aneb běžíme pro medvědy s teplárnou, s teplárnami Brno. Takže pokud vám není ještě dostatečně horko a chtěli byste si se spotit i během, klidně můžete v brněnské zoo.

0: jsme si trošku poskočili s touhle muzikou. Rose, Bruno Mars, vaše hit Radio City Brno, stále dopolední vysílání, které pomalu a jistě míří do svého finiše. Já se ještě vrátím na začátek tohoto pracovního týdne do pondělí, protože byl jeden hodně zajímavý den. Byl to, prosím pěkně, den bez kalhotek. Já nebudu rozebírat, proč chodit s kalhotkama nebo bez, ale zaujala mě anketa. 73% bez a 26% s. No, kdyby byla anketa, jestli den s hudbou s nebo bez, bude to samozřejmě jednoznačné. No a o tu hudbu, o muziku se staráme my, Hit Radio City Brno. Za chvilku, tedy před 12. ještě Coldplay, Carly Rae Jepsen, Alex Warren a pak už Jirka a dnešní výběr srdcovek. A já znovu od 15. Tentokrát už v tandemu s Peťou Tomanovou. Tak zatím, čau.
1: Dopravní hlídka Hit Radio City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno, tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: 3000.

0: 500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil.
7: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
8: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Více na předplatnenakavu.cz.
9: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
11: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
11: Když repráky, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Spálené ulici je silnice uzavřená kvůli pracím na silnici. Vaše další dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
1: Hit Radio.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
7: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu v partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
6: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok 2. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrta běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
8: Brněnští zastupitelé včera o prodeji pozemků za Lužánkami nerozhodli. Hlasovat o něm budou po zpracování revizního znaleckého posudku a zajištění dalších podkladů. O pozemky, na kterých stojí zchátralý stadion, má zájem fotbalová Zbrojovka. Její majitel uvažuje o výstavbě stadionu s kapacitou až 35 000 diváků.
9: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
8: Tropy v Brně a na jihu Moravy nepolevují. Prožíváme slunečnou středu s teplotami do 33 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hit Rádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80ky, 90ky, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný. To není možný. Fakt. A je to úplně na všechno. Ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, proboha, to není možný. Horko, tropy, říkám si, proboha, to není možný. Kolony v autě, proboha, to není možný. Pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda proboha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo 1, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný. Impossible. Helena Zeťová. Na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Helena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777-937-777 a Tomáš píše, čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. Pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha. Jo? A když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90-kách, 80-kách, napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top. Na koho vy si vybavujete? Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ne čtvrt na jednu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer v noci ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční, anebo českej, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni, zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996 a teda, když jsem mluvil s panem Koubou,

0: Natasha Bedingfield na Hit Rádiu, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplnej úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, anebo vy prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jám.
2: Jám?
3: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na ymm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
7: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
8: Bauhaus, když se to má.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
14: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
15: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu City Brno.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab z hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A na Hit Radio nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak ta to rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuji film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý nebo v pubertě v 90. Na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se. Osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem Hit Rádia. Právě teď.

0: Když jsme tohle slyšeli poprvé tady na Hit Rádiu, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý, na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc si takhle jako před létem jako letní hit přát. Za chviličku Metr Games a nebo David Guetta, no a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Rádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. To by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem nebezpečí. A prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Klikni!
13: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
12: Co to je?
13: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
12: Ideální na léto s kámošema.
13: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
12: Tak to beru.
13: Když hry, tak Mironet.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Skořebka mezi křižovatkami s Vlhkou a Kolištěm probíhají stavební práce. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu. Zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
13: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout. Jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný, než ten, co získáte u své banky.
12: Pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Dnes je to 5 let od řádění tornáda na jihu Moravy. Jeden z příběhů, který je spojen s živlem, patří tehdy 14-leté Sylvii, která cestovala autobusem smeteným větrem ze silnice. Dívka v něm zůstala zaklíněna a zdravotní následky trápí dodnes. Přesto letos úspěšně odmaturovala a je přijatá na vysokou školu.
14: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Tropické počasí si stále užíváme v Brně a na jihu Moravy na plné pecky. Máme tu slunečnou středu a na teploměru se dočkáme i 33 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Odpoledne s Hitrádiem pokračuje dál. Dneska máme 24. června. Přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi. Jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za tenhle hit, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

I Want For Christmas Is You. Pro vás, kdo máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, happy ending.

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín. Ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo? Takže dávejte na sebe i pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený, to prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hit Rádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Millennia, Two Brothers on the Floor a Dreams na Hit Rádiu. Právě

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude půl druhé odpoledne. Jak se připravit na čtyřicítky, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocný led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě. To si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný. Díky. Tak nemáte zač, no? Tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Klikni! Co frčí tohle léto?
2: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
1: Ideální na prázdniny.
2: Doma, venku, na dovče.
1: Beru!
2: Když hry, tak Mironet.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
6: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě i nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 3:15 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin. Můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18 a 19 anebo až mezi 20 a 21 hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Da Thumping. A nejlepší na to je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak vy musíte čekat až do večera. Tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio. Tak buďte s námi. Já jsem Mirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až rád. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
14: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Spálené ulici je silnice uzavřená kvůli pracím na silnici. Vaše další dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločinci intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za ministerstvo průmyslu.
9: Ve speciálně vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
8: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám.
1: Brněnští zastupitelé včera o prodeji pozemků za Lužánkami nerozhodli. Hlasovat o něm budou po zpracování revizního znaleckého posudku a zajištění dalších podkladů. O pozemky, na kterých stojí zchátralý stadion, má zájem fotbalová Zbrojovka. Její majitel uvažuje o výstavbě stadionu s kapacitou až 35 tisíc diváků.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
1: Tropy v Brně a na jihu Moravy nepolevují. Prožíváme slunečnou středu s teplotami do 33 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
8: No já nevím, jaké máš téma, tak dej.
0: To se dozvíme až po písničce. To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba. Dobrý, veď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co vás čeká v ruletě.
2: Hit Radio City Brno.

0: Minelli, ram, pam, pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na ruletu dvojsmyslů, jako každou středu ve dvě odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení? Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, tedy zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení? 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš? Nebo no, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. Výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle neuvěd. Pěkný trojky. Super, díky. Tak.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Radio City Brno.
0: To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí. Já to mám tak...

0: One Direction, Story of My Life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned, žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš. No kdy, no po svatbě, že jo? Většina chlapů vodě tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále, co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení. Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Bez mělníka. Takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka

0: speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs. K tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj. Aby toho nebylo málo, tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Slash dance.

0: bombou. Tak jsme si zahráli na bicí. Chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Myslíte si, že znáte Brno jako svoje boty? No, o tom se společně přesvědčíme na živém vysílání z Moravského náměstí od 17 hodin, kde zjistíme i to, co Brno v létě nabízí. A třeba to, že startuje festival uprostřed. Laďte Hit Radio City Brno. Od 3 se na vás těší v odpolední show Peťa Tomanová a David Máčela.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si, bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme. Zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra, zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě už o víkendu. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Nestrácejte ani v tomhle šíleným vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude je fajn.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ranní show startuje právě v tuhle chvíli.
1: Až teď.
0: Necelé kolik? Minutu a půl do 15. hodiny.
1: No krásně, my vás zdravíme, hezké středeční odpoledne, Davča Máčela, Peťa Tomanová.
0: A spoustu hitů, spoustu snad i zajímavostí, které vás budou zajímat, a spoustu peněz. Ano, i dneska rozdáme v naší dopravní soutěži. Mm-hmm. Můžu to tak říct?
1: Jo, můžeš to tak říct.
0: Peníze na palivo. No. WhatsAppové číslo připomínáme hned ze startu. 720 890 848. Jediné, co po vás chceme, abyste zapli WhatsApp, pokud ho nemáte, stáhněte, dali si tam naše číslo, abyste nám poslali hlasovou zprávu. Koukám se na to, jak nám to v tuto chvíli jede. Pozor, v Husovickém tunelu ve směru na Sadovou, tady blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto, s kolonou musíme počítat už od sjezdu z Karlovy ulice. Další problémy hlásíte na D1, na 193. kilometru ve směru na Prahu, kde nám stojí na silnici porouchané osobní auto. A ještě tady mám komplikace na výjezdu ze Znojma u odbočky na obchvat města směrem na Přímětice. Tady došlo totiž ke srážce dvou osobních aut. Tak dobře, dojeďte, dejte vědět, jak vám to jede, a pokud byste měli cokoliv dalšího, tak samozřejmě využijte naši WhatsAppovou linku.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Tiskru levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
15: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
16: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. To by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ještě ten den se prezident obrátil na ústavní soud. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce i celou společnost. Středočeský kraj proto podpoří organizace, které v této oblasti působí. O důležitosti pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
17: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, nešíří se třeba žloutenka anebo HIV.
16: Čtyři instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje téměř 7 milionů korun. No a téměř 40% malých a středních firem a podnikatelů hodnotí umělou inteligenci jako vítaného pomocníka. Proti tomu 15% i podle průzkumu vnímá spíš jako ohrožení. AI se v Česku zatím silně prosazuje v poradenství nebo v profesních a IT službách.
2: Fotbalový servis.
16: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl dva duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních dvou utkáních skupiny. Kolik změn v sestavě chystá, zatím není jasné.
1: A pokud právě spěcháte někam na Šalinu, tak máme pro vás aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusů dochází pouze k ojedinělým zdržením do 5 minut. Se začínající odpolední špičkou lze však očekávat postupné housnutí provozu. Zdržení kolem 10 minut tedy aktuálně evidujeme na následujících linkách. 47, 49 a 50 v ulici Kšírově, 44 a 84 v okolí Zvonařky a Staré osady, 78 v ulicích Hanácká a Tuřanka a 67 v křížení dálnic D1 a D2. Rád bych také připomenul, že od 27. června dochází díky začátku prázdnin k několika změnám v organizaci městské hromadné dopravy. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
15: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Krásných 30 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. Je vám teplo?
0: Opravdu krásných?
1: No krásných, protože bude hůř. V sobotu 36, v neděli 38.

0: už budeme jak v té Indii, jak se tam smažili v 50 stupních. No, je to tak bohužel, takže, ale chtěli jsme si užít léta, máme to tady.
1: No, nám to nevadí, my tady máme zaplou klimatizaci, nám je dobře, doufám, že i vám, a doufám, že vás osvěží taky hity, které pro vás máme, anebo...
0: Zmrzlina.
2: Hit Radio City Brno.
1: Dilema těchto horkých dní, jakou příchuť zmrzliny vybrat, jakou si dát?
0: Česnekovou?

0: In My Mind, Leony na Hit Radio City Brno. No, do vašich hlav úplně nevidíme, a kdybyste viděli, co se odehrává v té mé hlavě při výběru zmrzliny, to nechcete. Jako pro mě strašné nervy, jak bude chutnat tamta a nemám si dát náhodou tamtu, nebude lepší. A teď ještě doplňující otázka, když přijde v závěru. Chcete to do kornoutku nebo do misky? Tak tam já už jsem úplně v koncích. Naštěstí teďka existují i možnosti, že vám tu zmrzlinu dají ochutnat předem.
1: Jo, takhle, že, na lžičku.
0: No.
1: Jo, tak.
0: A to ještě nevíš, že ta lžička potom koluje, že si ji tam nechávají pro další.
1: Tak to jsem nevěděla. Dobře, ale když si třeba vybíráte nebo vybíráš davy zmrzlinu, tak ty jdeš po těch klasických příchutích jako jahoda, čokoláda, vanilka.
0: To je nuda.
1: No právě, já vždycky jsem si vybírala nejdivnější, kterou tam najdu, ale jako to byla třeba Snickers, nějaké Oreo, něco takového.
0: Jo?
1: Ale to už je spíš desert a ne zmrzlina, že?
0: Je fakt, že v těchto horkých dnech bys měla jít spíš po těch osvěžujících. Mm. Já nevím, citron, meloun.
1: Mm. Jo, jo, ano. Meruňka. Tady ty sorbety, mango. A jako myslím si, že v Líšni to opravdu je osvěžující. Tam nám jako vzali vítr z plachet, protože tam mají fakt jako divný příchutě. Byli jste tam.
0: Ale to je něco teda pro nás.
1: Jo.
0: Protože my si nedáváme tu klasiku, tak proč nezajet do Líšně? Protože tam mají teda, koukám... Křenová, koprová.
1: I kdo si to z vás dal?
0: Hele,
1: přiznejte,
0: já koprovku nejím, ale koprovou zmrzlinu.
1: Ty nejíš, já miluju koprovku, ale zase si nedokážu představit, že si to dám ve zmrzlině, jo. A nebo tady vidím, že tam mají v nabídce tu nějakovou. To je jako dobře, pro někoho, kdo si tvaruje biceps, OK, chápu, ale jak to dělají, normálně vezmou třeba konzervu tuňáka, prcnou to do misky, tam dají tvarok, zamíchají a dají to do mrazáku. Mm. Nebo není to jako divný?
0: Hele, mně se líbí česneková, ale zase když jdeš s holkou nebo s klukem jako na rande, dát si česnekovou,
1: no,
0: to nechceš.
1: No víš co, já jsem si třeba myslela, že oni tam dají třeba jenom to aroma, ale pak jsem viděla nějakou fotku, kde vyloženě do čabajkové melou tu klobásu, jo, a pak ju jenom nechají zmrazit. Takže pro fajnšmekry.
0: Ale vím, co by tě mohlo zaujat, mají tam i alkoholové.
1: Jo, tak to jo.
0: Baileys, no. Aperol.
1: No tak Aperol, no tak já jdu do Aperolu, do žádný čabajky.
0: A,
1: no.
0: A co mě úplně nejvíc teda dostalo, tak tam mají pro všechny nerozhodné zmrzlinu, která se jmenuje Já nevím. To je,
1: ale
0: to je pro mě.
1: To je pro mě taky. Já taky tam čučím u té bedny strašně dlouho. No jo, ale zase se všichni budou ptát. Prosím vás, co je v té Já nevím? Jako já nechci kopr s česnekem dohromady.
0: Otázka dnešního, letošního léta, co je ve zmrzlině Já nevím. Co ale víme a známe, to je muzika, kterou vám dáváme. Teď Maroon 5, zítra Rádia.

0: Hodně rozdivočené odpoledne na Hit Radio City Brno a může za to i Khaled a jeho Selaví.
1: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Doufám, že na silnicích vás nic divokého nepotkalo, maximálně tak prase divoké.
2: Prase? Ale já jsem teďka viděla, že včera jsem viděla na silnici kalhotky a trenky. Jako fakt.
0: A v pondělí byl den bez kalhotek, tak aspoň to všecko vysvětluje, proč zrovna kalhotky.
2: Jo. Ale vidíš to, tak možná to bylo v pondělí.
0: Já si myslím, že oni si pustili v autě, když jeli zvolna, kalhotky si sundej,
2: odpusť, blablabla.
0: No a tak jako to prostě na ně přišlo, no. Tak co? Tak, Hit Radio City Brno vám hraje taky do aut, to je jasný, doufám, že vám tam nejde jenom klimatizace, ale i naše vysílání, protože vy, když nám napíšete, nebo spíš namluvíte hlasovou zprávu...
2: Napsat ne, to jako sice můžeme říct, ale nevyhrajete Benal zdarma.
0: Tak, nebereme pouze hlasovky, tak jak to udělal třeba Filip. Dneska i včera nám vlastně posílal hlasovku, za kterou byl odměněn a vyhrál...
2: No, úplně plnou nádrž benzínu nebo naftičky zdarma od nás.
0: Takže 2 litry. A dneska nám ráno taky posílal nějakou hlasovku.
3: Dobré ráno ze silnic. V ulici Kaštanové je dopravní nehoda, provoz je řízen kivadlově, hasiči na místě jsou, záchranné složky, tak prosím opatrně a počítejte se zdržením.
0: Takhle nějak to může vypadat, takhle nějak to může od vás znít, ale nemusí to být jenom dopravní info o nehodách, může to být i něco optimistického, hezkého.
2: Jo, třeba, nebo kde to dobře fičí, kde to jako fakt dobře jede, že si řeknete, hele, neměl jsem v plánu tam jet, ale pojedu.
0: Třeba. No a když jsme u těch silnic nebo vozů, prostě dopravy, tak my... Za chvilku těch strojů ještě rychlých zůstaneme.
2: Ale trošku jiných.
0: Jo, vrátíme se k MotoGP, protože já jsem tady pondělí, úterý nebyl, tak vám řeknu zážitky z MotoGP.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích.

0: BYD.com.
1: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
2: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Jako by jsme byli pár, my dva vlastně jsme tady taky takový pár pro vás.
1: Jsme páreček.
0: Aspoň vždycky na ty tři hodinky odpoledne jsme pro vás pár. Dneska teda výjimečně, jinak s Igorem tvoříš dvojici. Dneska si ho podvedla.
1: Hele, já to tady střídám, mě to někdo říká, že to tady střídám jak ponožky.
0: A tak asi ti to vyhovuje. David, no. Peťa s vámi, Hit Radio City Brno, krátce po půl čtvrté, středa, ale my se vrátíme teď do víkendu ještě, do toho uplynulého, který jste dost možná i vy strávili na víkendu.
1: Na MotoGP.
0: Na MotoGP, ne na víkendu.
1: Jakože ten interpret, ne na víkend, ten tady nebyl. Ne, ten tady nebyl, ale bylo tady MotoGP a Davča byl tam, jo?
0: Ano.
1: A já jsem tam nebyla, čímž pádem nám tady vyvstává velmi důležitá otázka, jaký to tam bylo.
0: Stačí otevřít Instagram a Facebook, Hit Radio City Brno a všecko víš.
1: No dobře, ale my chceme nějakou pikošku.
0: Pikošku? No, tak bylo tam spoustu celebrit. To asi tak, jako všichni čekali. Vojta Dyk, ten zpíval hymnu před hlavním závodem MotoGP. Slyšela jsi tu hymnu?
1: Já jsem to slyšela, pouštěla jsem si to na Dolní Moravě, tak jsem to tam úplně se to rozznívalo po celé sjezdovce a hezký.
0: Krása. Hmm. Za mě jedna z nejlíp zaspívaných hymen vůbec.
1: Hymen, to je dobrý, že je množný slovo.
0: No.
1: Nikdy nepoužila. OK, je to pravda.
0: Jeho kamarád Stros Diskotékos, kolega Kuba Prachář.
1: Ten tam taky zpíval?
0: Ten tam taky byl, ale nebyl úplně ve formě, nespíval.
1: Mm-hmm. Jakože byl unavený ze sluníčka.
0: Bylo mu horko a podle mě byl unavený trošku i z večeru předtím, z koncertu, ale nechci podezřívat. Zdeněček Polorajch tam byl.
1: Jo, a co on? Dal ti nějaký dobrý recept na
0: nepotkali
1: krevety třeba?
0: Nepotkali jsme se, bohužel, byl u jídla, staral se o VIP hosty.
1: A co Přemaforejt?
0: Přemaforejt, ten tam byl.
1: Jo.
0: S tím jsme se potkali, ten byl slitej normálně, jako potem. Ne, jakože bylo mu horko, stejně všem bylo horko,
1: A tak to nám vůbec, nebo vám to neubralo na tom zážitku, že Filip Salač skončil třetí, že jo?
0: Ježiš, tak to bylo úplně nejlepší. A být s Filipem Salačem, jako
1: bezprostředně
0: skoro
1: třeba
0: ve dvou, ne, tak dobře, bylo tam víc lidí, ale fakt jako být s ním mezi čtyřma očima, bezprostředně po tom závodě, dobře, tak bezprostředně, třeba dvě hodinky po tom závodě, nebo hodinku.
1: Tak ty si úplně to bylo z něho prostě, sálala ta emoce, že?
0: To byla prostě strašný zážitek, ale úplně tím největším zážitkem bylo sledovat jeho závod, tedy závod Moto dvojek z věže zelené komentátorské s dvěma komentátory, legendární Martin Straka, který jehož hlas patří k Masarykovu okruhu už několik let, a Ondra Ježek, bývalý superbajkový jezdec.
1: Taky ale ty jsi ale si vyňuchá, ty jsi dostala do věže.
0: Ano, já jsem byl ve věži zelené komentátorské a to byl zážitek normálně, který jsem musel i zpracovat na sociální sítě, takže pokud to chcete vidět, tak je na Hit Radio City Brno i na mém účtu Dave Macala, tak klidně koukněte, protože fakt jako aspoň trošku nasajete to, co jsme zažívali my o víkendu na MotoGP v Brně, a já se už nemůžu dočkat toho příštího roku.
1: A já mám ještě úplně poslední dotaz. Bylo to tam teďka, co se týče parkování a dopravy?
0: Do Prahy. Hlavně ne do Prahy. Jo, bylo to tam lepší než v loni, nebo co?
1: No ano, ta doprava, bylo
0: to dobrý. Já nevím, mě vezl kamarád přímo až k okruhu.
1: Aha.

0: say goodbye. I emotivní, smutné písně vám dáváme na Hit Radio City Brno. Tahle byla od Dina Luise. Ale od toho jsme tady potom my, abychom to tak trošku zachránili a vyvážili. Tak prosím pěkně, dneska máme 24. června.
1: No.
0: Víš, co to znamená? 24.6. 24.
1: Dneska je nějaký mezinárodní den.
0: Ne, dneska je to přesně za 6 měsíců do štědrého dne.
1: Ježiši, já tímhle to vyvážil, jo? To mi chceš říct, no, že tohle je ta pozitivní zpráva?
0: Věř mi, že jo, protože vzhledem k těm horkám, vedrům, které panují venku, tak hned nám je jako líp.
1: Hele, mě pocitově. To, mě právě nepomáhá. Ne, jako, mě to nepomáhá, musíš jakože něco přidat ještě,
0: přidám,
1: nebo já nevím.
0: Přidej. Tak počkej, tak já něco zkusím najít. Počkej, přidám. Tak, teď zkusíme teď, co tady tohle, jo, s tebou udělá, počkej.
1: Ano, čekám.
0: Co tohle? Už?
1: Ne.
0: Tak teď. Zima, zima, zima, všude je veliká, všude sní. Ne, furt nic.
1: Jo, už je mi zima. Už je mi z toho mdlo. Domy jsou jako
0: dort, všude bílé. Bej si pro svetr.
1: Já mám úplně studený ruce a nohy.
0: Tak, doufám, že i vás to schladilo, ale přátelé, zpátky do léta, zpátky do...
1: Nech to, mně se to líbí a to si vyloženě k tomu, co chceme říct, asi hodí, ne? Nebo ne?
0: Nevím, já si myslím, že v létě, tedy na začátku srpna, to už je strašně za chvilku, uteklo to hrozně.
1: Strašně moc. Tak už nebude
0: horko,
1: zima?
0: Bude horko, bude furt horko, ale budeme se schlazovat pivem třeba.
1: Ano, protože bude festival Hrady CZ na Hradu Veveří, tam to máme moc rádi, jo, a hlavně jako nejdůležitější poselství tady toho je, že si můžete do 25.6. koupit zvýhodněnou stupenku, potom už to bude od prázdní dražší.
0: Jo. Takže no. Do prázdnin, nebo ano. Dokdy?
1: Do prázdnin, ne, počkej, ty jsi teďka zmátl. Ne, do 25. června to bude za dobrou cenu, pak to bude za nějakou a pak za úplně asi blbou.
0: Takže dneska máme vlastně poslední šanci za nějakou zvýhodněnou.
1: Ano, ano.
0: Vega Elektra, Grey 256, Trautenberg, Rybičky, Rytmáč, Migáči, Xindl X, Krucipisk, Adeline, Vypsaná fixa, Miraj, Tomáš Klus, Lenny, Brixton, Harley, Danlanda. Tyhle hvězdy všechny můžete zažít společně s námi živě.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
8: Tak sáhni pro mobil.
9: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
10: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
11: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
10: Více na předplatnenakavu.cz.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Pozor, velká slevová akce vtedy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korály.

0: hudební tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City Brno.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kesha, Hit Radio City Brno. Čtvrtá odpolední je tady. Jdeme na cesty, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Doufám, že vás nic na silnicích netrápí. Já tady mám pouze informaci o odstaveném osobním autě na Vídeňské v Brně. Ještě si to tady radši pro jistotu aktualizuju. Jo, jo, je to tak. A jinak všecko v pohodě, žádná nehoda? Ne, blbost. Teď mi to tady všecko skáče, pozor. Na výjezdu z Babic nad Svitavou směrem na Křtiny záchranáři zasahují u nehody motorkáře. Pozor na to. V Rajhradě, v ulici Městečko, u Kruháče se Štefánikovou. Tady došlo ke střetu osobního auta s elektrokoloběžkou. Víš to, jsem to zakřikl. Jsem si myslel, že nic a ono ne. Nepojízdná dodávka, D52, 19. kilometr. Ve směru na Pohořelice, za sjezdem na Bratčice. Jinak by to mělo být všecko. Ještě zraněného cyklistu tady mám, to se mě dost dotýká, protože včera jsem byl na kole a některá auta kolem nás projížděla jako hodně blízko, přitom ty bys měla dávat ten 1,5 metru aspoň.
1: Mm-hmm. No jasně.
0: A tady vidím nehodu cyklisty v újezdu u Brna v Komenského ulici. Jestli byl sražen autem, těžko říct, ale dávejte na sebe pozor a buďte ohleduplní, ať jste cyklista nebo řidič. Tak, 720 890 848, náš WhatsApp, namluvte nám hlasovku.
2: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vlna veder bude sílit, koncem týdne může být až 39 ve stínu. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Potravináři teď varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxu doručovat třeba pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. Prázdniny jsou za rohem, období, na které se těší každý skaut a skautka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů, což je asi o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
13: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu. V partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
12: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. No a fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. V Otroci o tom informovali na klubovém webu.
14: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
1: 30 stupňů v Brně a okolí právě teď měříme, máme převážně slunečno a když se podíváme na zítřejší předpověď, tak to bude skoro úplně stejné jako přes kopírák, akorát o 2 stupně naměříme více, tedy 32 a úplné jasno. No a pak už to půjde hezky vzestupně nahoru, protože pátek 34, sobota 36 a neděle 38. Hezky po dvou nahoru.
0: Berte volno a vyražte na koupák, na prigl.
1: Jako já bych se někde naložila asi v kádi s ledem možná tak. To by nebyl špatný, doporučuju.
0: Co si stěžuješ, ty letíš prosím tě někam na dovolenou,
1: ne? To je pravda, počkej, já se tam jdu ochladit, tam má být 27.
0: No tak výborně, kde?
1: Bulharsku.
0: Bulharsko, jo. Takže pokud chcete malinko změnu, se ochladit, Bulharsko, 27 dobrých.
10: Hit Radio City Brno.
0: David, Peťa s vámi a za chvilku něco, z čeho vám možná poběží mráz po zádech. Rozhodně zůstaňte s náma.

0: Vaše hit Radio City Brno, 15 minut po 16. hodině a teď se dostáváme k tomu výročí, které není úplně veselé.
1: Není, no.
0: Není, protože dneska, a to už jste asi zaznamenali i z našich zpráv, je to přesně 5 let, co na Jižní Moravě řádilo tornádo.
1: No, jakože ne každé výročí chceme slavit, že? Některé si chceme jako připomínat z toho důvodu, abychom si řekli, jak, že jo, jak silní dokážeme být, jak si dokážeme spolu pomáhat a jak jako mocná je příroda, to víme.
0: A vzpomínku nám teď dá i paní Martina, naše posluchačka, která jela na návštěvu ke svým rodičům do Lužic.
1: Do Mikulčic.
0: Do Mikulčic. Do Mikulčic.
1: Ale ono se to stalo i tam, ale to, tohle se stalo v Mikulčicích.
0: Dobře, jela do Mikulčic. A tam se dělo teda co?
2: Přijeli jsme asi v 5 hodin, sezobli jsme pár třešní s tím, že vlastně potom si dáme další, no asi za hodinu a půl se to stalo a třešně jsme si už nedali, protože strom už tam nebyl. Krom teda toho, že tam nebyla jakoby střecha na domě a všude vlastně jenom dřevo, latě, no a nepořádek.
1: A nás teda i zajímalo, jaké jsou bezprostřední pocity hned jako po té katastrofě, jestli to vůbec hlava dokáže nějak jako zpracovat.
2: No vlastně dá se říct, jako těsně po tom, co se to stalo, tak vlastně je to takový ten prvotní šok, zjištění, že to není možné. Do toho jsme vlastně ještě pomáhali vlastně najít takové přístřeší a ukryt ještě lidem z ulice, protože jsme dostali hlášku, že možná se ještě něco žene, ale to se teda nepotvrdilo. No a ten další den vlastně přijel manžel, z Rosy dceru odvezl, no a já jsem tam pak zůstala vlastně další 2 měsíce, dávali jsme to všechno. Věděl, že samozřejmě co, jak, ale ta vlna pomoci a prostě takové té, těch rád a všeho vlastně byla tak velká a silná a rychlá, dá se říct, že ono se to pak zvládlo, člověk ani neví jak, ale zvládlo se to, no.
0: Ta vlna pomoci byla neskutečná. No a uvědomuje si člověk, jako co se děje, že mu vlastně jde o život a že přichází tornádo?
2: Dá se říct, že my jsme vlastně ani jako moc nevěděli. Prostě bylo to jako strašné dusno, vedro, tak jako prostě pořád tam u nás to tak je. Smažila jsem si volské oko, najednou jsem viděla z okna, že prostě něco jako lítá ve vzduchu, že se teda zvedá bouřka. Zatáhli jsme všechny venkovní žaluzie a byli jsme prostě tam v obyváku s maminkou a s dcerou. No a pak došel prostě takový jakoby šok, protože se vlastně třepal celý dům. Třepalo se to, dcera křičela, a tak jsme si řekli, tak nějaký hrom se přehnal nebo něco. No a potom, jako pocit to byl hrozný, maminka si myslela, že se propadneme do země. No a potom jsme otevřeli dveře a tam jsme všechno to zkázu jakoby viděli. No tak jako člověka to nenapadne, že vlastně něco takového se stane, ale od té doby vlastně, jakmile prostě sleduju fakt to počasí, jakmile foukne vítr nebo prostě nějakou bouřku, bojím se.
1: Ale musím říct, že teda Martina nám řekla na závěr jako velmi zajímavou myšlenku, že od té doby, co se to stalo, takže se jako opravdu zocelila a že je mnohem silnější člověk. A ono to tak je, když tě potká něco špatného, tak potom se vlastně se vším ostatním vypořádáváš tak nějak jako lehčej. Ne, nechci říct tím, že by to bylo potřeba, pro všechny to vůbec ne, ale jsou silní ti lidé. Please.

0: Rihanna, Don't Stop the Music, to je jasný, muzika nepřestane hrát, tu vám tady pro vás pořád dáváme na Hit Radio City Brno. Já bych to upravil spíš na Don't Stop the Klimatizace.
1: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Klimošky frčí na plné pecky, na plné obrátky i ve vašich vozech a doufám, že stejně tak frčí i doprava, že nikde nestojíte, netrčíte. My po vás chceme, abyste nám posílali hlasovky na náš WhatsApp 720 890 848. Přilétala nám dneska odpoledne taky hlasovka od Milana.
2: Zdravím všechny řidiče, zrovna jsem zaparkoval na Ečerové u Albertu tady a stav na silnicích byl vcelku v pohodě, v klidu a hlavně nám krásně hraje Hit Radio na cesty, takže se jede fajn. Jezděte opatrně, v tomto horku nezapomínat na pitný režim a šťastnou cestu, ať se všichni v pořádku dostaneme domů. Mějte se, ahoj.
0: A Milan od nás, od Hit Radio City Brno, za tuhle hlasovku získává 2000 korun. Gratulujeme. Tak pokud chcete taky prachy na Benál, nebo prostě chcete 2000 na to, abyste prostě mohli rajzovat křížem, krážem třeba celou Českou republikou, anebo pojedete někam i dál, tak stačí namluvit hlasovku 720 890 848. Díky moc, že dopravu tvoříte s námi.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeño. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeño už čeká právě teď v Popeyes.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.

0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Tomáš Klus.
1: Syndle X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Play, Hit Radio City Brno a taky milujete, když jdete do města a na každém rohu se něco děje. Já mám pocit, že to takhle v zahraničích docela frčí, že když jsi v zahraničí, tak tam vidíš, že na jednom rohu hraje muzikant s kytaristou, na druhém někdo bubnuje do kýblu, tam zase někdo baletí.
1: Ale tak u nás celoročně to třeba na Hlavasu, jako jo. Tam taky furt někdo zpívá bejka. Ale ty asi myslíš něco jiného, že?
0: Já myslím kvalitní umění.
1: Co třeba takový festival uprostřed? Ten můžeme rozhodně nabídnout, protože o něm bude řeč v dnešním živém vysílání od 5 do 6 hodin na Moravském náměstí, tak se za náma můžete přijít podívat nebo případně poslechnout, ladit Hit Radio City Brno.
0: Můžeš trošku naťuknout, co to ten festival uprostřed jako je a uprostřed čeho? Uprostřed jako Brna?
1: Hele, je to festival, který není jenom jako jedním koncertem, že se jako odehraje koncert a ende, šluz, už nic, jo. Tohle bude, od dneška to teda začalo, o 6:30 ráno, což je divný, nebo o 6:30, já bych teda rozhodně na festival o 6:30 ráno nešla, ale proti gustu.
0: Vidíš to? Máš aspoň námět na první dotaz. Kdo to vymyslel? Kdo o 6:30 ráno.
1: To určitě bude nějaký skřivan, který rád stává brzo.
0: Ale to bylo pro lidi, kteří vstávají brzo a jeli třeba do práce.
1: To je možný, no. No ale tak jako ten festival je až do 19. srpna, tím pádem tady v Brně se toho bude dít fakt jako hodně. Divadlo v parku, balet pod širým nebem, představení, kde o jeho konci rozhodují diváci, což je fajn, takže tady toho bude moc.
0: Jestli se o tom chcete dozvědět ještě víc, tak poslouchejte dneska mezi 17. a 18. naše živé vysílání přímo z Moraváku. Kde budete?
1: No to ještě nevím, buď u moře, anebo někde pod stromem.
0: Jo, myslíš v parku?
1: Jo.
0: U moře.
1: No, u moře.
0: Jo, tam bude dobrý, kdyby u toho povídání si čvachtala nohama. V té vodě nohama. To by bylo.
1: Tak já budu lobovat, až jsme přímo v moři.
0: Budem ti závidět. A teď posíláme 80. Alphaville z Hit Radia City Brno.

0: Survive, Luis Capaldi na Hit Radio City Brno. No, přežíváme tak nějak všichni v těch vedrech.
1: A přežívat teprve budem v neděli v 38 stupních.
0: Ale nepředbíhejme, spíš se vraťme do minulosti, protože městská policie Brno byla odměněna, bych řekl.
1: A čím, tyjo?
0: No tak to nám řekne Vašek Kadraba, mluvčí městské policie Brno.
2: Hezký den do studia i všem posluchačům Hit Radia City Brno. V uplynulých dnech se na městskou policii Brno obrátil 73-letý muž s děkovným dopisem, ve kterém ocenil přístup strážníků ze služebny v centru města. Ti si totiž během služby v minulém týdnu na frekventované České ulici všimli tmavě hnědé peněženky ležící na zemi. Po jejím otevření zjistili doklady, platební karty a také hotovost převyšující 9000 korun. Lídka proto ihned začala zjišťovat, komu peněženka patří. Díky údajům uvedeným v dokladech se jí podařilo majitele kontaktovat a informovat ho o nálezu. Senior si následně peněženku převzal i s veškerým obsahem. Ačkoliv to strážníci považovali za naprostou samozřejmost, muž jim ve svém dopise poděkoval za jejich poctivost, ochotu a profesionální přístup. Uvedl, že si jejich pomoci velmi váží, protože ztráta dokladů i finanční hotovosti by pro něj znamenala značné komplikace. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Tak kdyby se ke mně vrátilo 9000 a karty, tak já bych asi koupila aspoň čokinu, protože já jsem jednou přispěla k tomu, aby se vrátil majitel jeden telefon a dostala jsem láhev vodky.
0: No vidíš to, možná, že strážníci by to taky uvítali. Co dopis? Ale láhev něčeho dobrého.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát!
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortech v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
9: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
15: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio City Brno.

0: zas a zas. Miraj a Oči na Hit Radio City Brno. Oči potřebujete i při řízení, jasně, ale taky potřebujeme vaše uši, protože bez nich nás prostě poslouchat nebudete a my pro vás chystáme speciální živé vysílání hned po 17. hodině, tak zůstaňte s náma. Teď mrkám na silnice. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a moc děkujeme za to, že s námi tvoříte dopravu. Mám tady informaci z našeho WhatsAppu, napsala nám konkrétně Nikol a píše, že za Pisáreckým tunelem na ulici Bítežská, Žabovřeská, směr Královo pole je pod mostom, protože ona je asi zo Slovenska, v sebe kamion s osobákom, to je hrozné, když mluvím slovensky, tak to, já to zkusím říct česky, štosuje se to už v tunelu, není to pěkný pohled, zavretý je lavý pruh, tak šťastnou cestu, já jsem už chvála Bohu doma. Tak doufám, že i vy jste už doma v bezpečí, jestli ne, tak pozor taky ještě na nehodu na Brněnsku v újezdu u Brna v Komenského ulici, kde zasahují záchranáři u zraněného cyklisty a ještě nepojízdnou dodávku hlásíte na D52 na 19. kilometru ve směru na Pohořelice. Další info sbíráme na našem WhatsAppu 720 890 848.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
5: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním nepočítala. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, aby mohl na summit jet ještě před rozhodnutím o kompetenční žalobě. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích. Dlouhé kolony ale mohou komplikovat práci záchranných složek. Proto by řidiči měli dodržovat důležitá opatření, jak říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
9: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
8: Při dalším stání v koloně je dobré mít v autě dostatečnou zásobu pitné vody a lehké trvanlivé potraviny. Nejvýkonnější oficiálně známý počítač mají poprvé od roku 2017 v Číně. Je v Národním superpočítačovém centru v Shenzhenu. Z prvního místa se sadil americký superpočítač. Čínský superpočítač zvládne více než 2 triliony výpočetních operací za sekundu. No a postup českého týmu do vyřazovací části fotbalového šampionátu příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících, ale spíše věří Mexiku. Duel Česko-Mexiko se hraje zítra ve 3 ráno našeho času.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Já k tomu počasí vlastně nemám moc co říct, protože to asi cítíte na sobě, že 30 stupňů, to je aktuální hodnota, zítra bude ještě hůř, nebo teplej, 33, v pátek dokonce až 35 a už jsme o tom mluvili, o víkendu budeme atakovat až 40 stupňů a slunečno bude každý den. Teď už přepojujeme živě na Moravské náměstí, kde na nás čeká Peťa Tomanová.
6: Právě přepojujeme do mobilního studia Hit Radia City Brno.
7: Přejeme krásné odpoledne z Moravského náměstí. My jsme tady z jednoho důležitého důvodu, protože právě tady na Moraváku odstartoval festival Uprostřed. Prostě uprostřed Brna, uprostřed centra, tady se toho bude dít opravdu hodně. A nemyslete si, že to je jenom pro dnešek. To vůbec ne, to není tak, že by tady byl koncert a Andy Schluss a už bude jako zavřeno. Tady to bude žít až do 19. srpna. A my si o tom mimo jiném popovídáme právě s ředitelkou Turistického informačního centra s Janou Janulíkovou. Krásné odpoledne.
11: Krásné odpoledne.
7: No jak to tady bude žít centru, protože my jsme fakt rádi, musím říct za sebe, že já jsem ráda, že poslední roky to centrum Brna žije opravdu v létě, protože dřív to tady vypadalo trošku jako město duchů.
11: Já si to moc dobře pamatuju, když jsme začínali a chtěli jsme něco udělat v létě, tak se všichni chytali za hlavu a říkali, nejsou tady studenti, proboha, zbláznila ses.
7: Ano, ano.
11: A ono je to potom takové, že musíte někde začít, aby tam bylo za čím chodit. A dnešní centrum Brna je už pověstné, nejenom kulturou, ale i gastronomií a celkově ty zážitky, které tady můžete zažít, jsou super. A v rámci festivalu Uprostřed se můžete potkat vlastně během celého léta. Začínáme dnes na Moraváku a končíme vlastně až v polovině srpna. A během této doby tady potkáte vlastně desítky takových menších uměleckých intervencí, které na první pohled třeba ani nemusíte poznat, že to vlastně je v rámci festivalu. Aha. Například, když půjdete po Svoboďáku, tak tam potkáte člověka, který tam leží ve stanu a pak se tam motají dva úplně zmatení trampové, kteří nemůžou něco najít a hledají a zvou vás sem a to je součást toho dnešního zahájení, takže...
7: No tak já si myslím, že trampové, to je jasné, za námi hraje, že kapela, muzika krásná, taková country trampská, tady se budou se opíkat špikáčky, bude tady tábora, že jo. A co se týče těch stanů, to tam jako v rámci programu, že se jako domluvilo, že v nějaký ten den si můžou lidé tam rozbalit stan a můžou tam hezky jako spinkat, takhle, jo?
11: To je jenom vlastně na dnes součást toho zahájení, taková srandička, ale jenom ještě pro představu třeba nalákám, že tam máme v rámci programu třeba DJ, který bude hrát na staré radnici z balkónu, nebo potkáte někde akrobaty nad hlavama. A letos jsme se trošku rozlezli víc do širšího centra, protože máme na nádvoří staré radnice stavbu, opravujeme střechy, tak jsme tam nemohli letos postavit to pódium, na které tam býváme zvyklí. Takže jsme vlastně na mnohem více místech než normálně, až třeba na Mendláku a trošičku dál od toho centra.
7: Ano, slyšela jsem i vodojemy, takže se to trošku jako rozlízá, že festival Uprostřed hezky byl uprostřed, ale teďka už to možná zabere možná příští rok úplně celé Brno, co?
11: Ano, přesně tak. Proč ne?
7: A jak prožijete léto vy? Řekněte nám něco, jak vy to prožíváte léto v Brně. A nebo jestli utečete pryč?
11: No ne, tak v Brně nejlíp, že jo. Ale možná je to překvapující, ale já přesto, že vlastně dělám pořád nějaké festivaly, tak já mám strašně ráda festivaly. Takže v létě jezdím často na festivaly, které neděláme my a ani nejsou v Brně, ale i na ty brněnské ráda chodím. Takže si to zase užiju, už mám naplánovaných několik akcí a moc se na to těším.
7: Tak moc děkujeme, moc si to užijte, to byla ředitelka Turistického informačního centra Jana Janulíková.
11: Děkuju, mějte se, hezké léto.
12: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Opět zdravíme z Moravského náměstí, kde máme živé vysílání a hlavním tématem dnešního dne je festival Uprostřed, který není jako uprostřed nějaké budovy, který není uvnitř, ale právě jde o to, že celé léto bude venku pod širým nebem a vlastně důležitou součástí tady toho festivalu je KVSka. A co to vlastně je KVSka, tak to nám řekne její ředitel Tomáš Pavčí. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. No KVSka je příspěvková organizace městské části Brno Střed, která má na starosti právě na Brnu Střed dělat různé kulturní akce po tři pod nás, divadlo Polárka, klub Leitnerova, dvě volnočasová centra, ale děláme především různé takové plenérové akce, jako je třeba festival Uprostřed, který teda děláme společně s turistickým informačním centrem.
1: A dobře, a co z toho přesně, z toho programu, kam zasahuje teda KVSka, kam zasahujete vy?
2: No, my se snažíme dělat spíše komornější věci a vlastně žánrově nějakým způsobem, nějakým specifické. Je to třeba balet Uprostřed, že jsme oslovili sboristy Národního divadla, kteří letos s novou choreografií, kterou vytvořil Hugo Martinez, se nám představí. V podstatě každé dva roky my vždycky máme novou choreografii, tak letos zrovna je na tom, myslím, 10. ročníku to bude nová choreografie, opera Uprostřed. To jsou zase solisté opět Národního divadla, kteří nám prostě opravdu uprostřed města na nějaké kavárenské zahrádce zaspívají repertoár klasických oper. Letos se soustředíme na italský repertoár, takže to budou krásné italské duety a sola. Tak to jsou takové asi nejhlavnější za mě taháky.
1: A co se týče, vy už jste to trošku nakousl, to prostředí, kde teda můžeme přesně vidět ten balet, případně tu operu, venku pod širým nebem?
2: Ano, ano, konkrétně balet můžete vidět na náměstí Svobody, na Mendlově náměstí a více samozřejmě v programu, ano, který je na webu těch akcí, je letos kolem 40, ta opera také, je to prostě na různých, je to vždycky v centru, snažíme se, aby prostě to bylo v centru, v tom plenéru.
1: A tady na Moravském náměstí, už to začalo dneska o 6:30 ráno, to jste vymysleli z jakého důvodu, pro nějaké skřivany, kteří rádi vstávají a řeknou si, a proč bychom nezažili festival hnedka takhle z rána?
2: Trošku je to, jak říkáte, ale zároveň vycházíme z toho, že park na Moravské náměstí, který je po úžasné rekonstrukci, tak jeho atmosféra se mění a mění se s tím, jak ubíhá den. A my jsme zjistili, že ta ranní část je vlastně nejkrásnější, že je to, my tomu říkáme samozřejmě za rozbřesku na Mítině, ono to úplně za rozbřesku není, to bychom si museli ještě přivstat, ale vlastně ten Moravák je neuvěřitelně jako klidný místo, kde slyšíte zpívat ptáky a postupně s přibývajícími minutami, hodinami začínáte slyšet ten ruch toho města a my vlastně i tímhle způsobem na to se snažíme vytvořit nějaký koncept, který by reflektoval vlastně posun toho času. Proto jsme začali i tak brzo ráno a končíme kolem 10. v podstatě u táboráku.
1: Jako sice jste mě nalákal, ale ani tak, jo. Já jsem totiž Sova, takže, ale kdo je skřivan, tak si myslím, že ho to velmi zaujalo. Moc vám děkuji, to byl ředitel KVSky Tomáš Pavčík.
2: Děkuju.
0: Brno živě na Hitrádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Moravské náměstí už žije festivalem Uprostřed, který startoval právě dneska ráno a je až do 19. srpna a je na různých místech centru Brna. Jsou to koncerty, divadlo, tanec, opera, balet a mnoho dalšího. No ale jak se v tom bohatém programu zorientovat, tak to nám řekne a poradí Hana Bánovská, mluvčí z Turistického informačního centra Brno.
2: Ahoj. Hezký den, ahoj.
1: No tak kdyby si nám mohla dát ani nějaké tři tipy, kam se určitě vydat, na co? Třeba dle tvého doporučení, jo? Ale samozřejmě reklamace se pak nepřijímají, že?
2: No, je to těžké. Mě totiž ta letošní dramaturgie hodně baví, protože je velice různorodá a rozmanitá. Ale co bych doporučila, je to spolupráce, kterou máme druhým rokem s nadačním fondem Josefu K., což je vlastně fond, který podporuje absolventy, čerstvé absolventy divadelní fakulty JAMU. A s nimi jsme navázali takovou spolupráci vždycky jednoho projektu, který podpoříme s obou stran právě a který si potom může realizovat v rámci toho festivalu. Letos se jmenuje Jak se ztratit, jak se patří. A bude to taková procházka s dvěma klauny, tou městskou divočinou, kdy oni budou brát do hry vyloženě to město jako takové, architekturu, různé prvky, strom, cokoliv, co potkají po cestě. A vy se na to mě se můžete tím pádem podívat jako trochu z jiného úhlu pohledu a brát je jako jakéhosi partnera, který hraje nějakou roli.
1: Aha, takže to bude jako čistá improvizace, nebo to bude tak, že něco je připraveno?

0: oblíbený balet Uprostřed, který bývá každý rok, teda už ta spolupráce taky, tak jsme ho posunuli až na Mendlák, což už není až tak Uprostřed, ale je to rozhodně prostor, který si zaslouží právě takhle oživit a přinést tam až tam tu kulturu.
1: Tak oni tam budou baletit s Mendelem, nebo s jeho duchem maximálně.
0: Tentokrát je to choreografie Dar El Paso, a tak nevím, to bude asi nějak, řekla bych, španělskem inspirované, co já vím.
1: Může být, já si myslím, že vždycky to je i to o tom, protože když jdeme třeba do divadla, tak už tak nějak jako víme, co nás čeká, nebo co máme čekat. Mm-hmm. Ale podle mě v tady tom ten festival Uprostřed je unikátní v tom, že do poslední chvíle asi nevíme. Že já třeba jsem se teď ocitla, my jsme se teď ocitli na Moravském náměstí, kde ten festival Uprostřed je, a tady jsou trampové, country, tady už si vlastně lidi užívají z plná hrdla léta v Brněnském moři a je ta atmosféra taková uvolněná.
0: To je přesně, tenhle festival má trochu překvapit, zastihnout lidi v nečekaných situacích, trochu třeba při procházce se zmrzkou nebo když jdou z práce, a právě donutit je k zastavení. Je to taky festival, který trochu nutí k setkávání a setkávání různých komunit, a to i tím programem, že třeba máme tančírny na různé druhy tanců, ať už swing, salsa, pak foro, což je brazilský tanec, jo, tak všechno to se můžete sem přijít naučit, na tančírnu vlastně, na krátký workshop, a pak si to zrovna zatančit třeba i s živou kapelou a těma lidma, které to baví a kteří to mají jako koníček.
1: Takže když to tak zhrneme, tak festival Uprostřed je velmi hravý a bude hravý až do 19. srpna, že?
0: Přesně tak. A nejhravější bude úplně na závěr, protože jo. 19. srpna tady máme zakončení taky v parku na Moraváku, a to bude seznamka. Ale bude to takzvaný speed friending.
1: Já jsem tak nadšená, ale přitom se nechci seznamovat, ale...
0: najděte si přátelé, a bude to jak v češtině, tak v angličtině potom kolo, takže i protože tady je velký zástup cizinců a expatů, takže i pro ty angličtináře se tady můžou přijít seznámit.
1: A kam se můžeme podívat na program celý na webové stránky?
0: Celý program najdete na stránkách festivaluprostřed.cz. Máme i sociální sítě, takže kdyby náhodou pršelo, což zatím nevypadá, tak programy se ruší, ale všechno najdete potom spíš na sociálních sítích.
1: Hani, moc děkujeme, to byla Hana Bánovská z Turistického informačního centra Brno.
0: Taky moc děkuju, mějte se hezky.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
9: Máš na vysvědčení jedničku z matiky, fyziky nebo chemie? Tak přijď od 26. do 30. června do Hvězdárny a Planetária Brno. Ukaž vysvědčení a získej volnou vstupenku do Digitária. Akce platí pro prvních 1000 studentů základních a středních škol. Souřadnice jsou Hvězdárna a Planetárium Brno. Více na www.hvězdárna.cz.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
12: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
11: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
12: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
11: Vstupenky na www.

0: hudbanavinicich.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Přejeme krásné odpoledne z Moravského náměstí. Dnešním tématem je sice festival uprostřed, ale my tady máme turistické informační centrum a řekli jsme si, že bychom vás mohli pozvat i na autentické prohlídky. Možná, že to znáte. Oni ukazují Brno prostřednictvím historie, architektury, ale hlavně si myslím, že osobních příběhů. A právě vedle mě tady sedí průvodkyně Helena Matulová. A oni o ní teďka řekli, její kolegyně, že to je nejlepší průvodkyně všech dob, že má vlastně svůj fanklub, možná by si měl natisknout i trička. Krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Kdybyste mohla mít nějaké trička, tak co by tam bylo napsáno?
2: Asi Brno má láska.
1: A to je správná odpověď. Jak jste se vůbec dostala k autentickým prohlídkám a proč třeba posluchači, kteří nás teďka poslouchají, proč by na ně měli jít? Třeba klasická prohlídka, já nevím, zámku je tolik nezajímá, ale proč by měli objevovat autentické Brno?
2: No, protože naše prohlídky jsou skutečně autentické v tom smyslu, že je provází průvodci, kteří nejsou vlastně původně průvodci, ale jsou to odborníci ve svých oborech, jsou to lidi, co milují to, co dělají. Takže třeba máme vojenského historika, který nám vykládá o tom, jak se na Brně vlastně projevily různé bitvy a války. Máme botanika, který máme a spoustu různých jako zajímavých témat, které vlastně běžně vůbec nenajdete a nebráníme se vůbec žádným tématům. Všechno se u nás můžete dozvědět a jsou to lidi, co to mají strašně rádi a předávají to dál, takže to si myslím, že to největší na tom.
1: A vy konkrétně provádíte kde, nebo jaké prohlídky máte na starosti? Slyšela jsem, že 20 minut poté, co jsem tam dá vaše prohlídka, tak je to vyprodáno. Tak možná si to už můžete rezervovat dopředu.
2: No teď už je vyprodáno taky, myslím. A moje prohlídky se jmenují Příběhy brněnských domů. Aktuálně už teda běží 6. díl. A je to vlastně o tom, nebo moje jako hlavní myšlenka byla, když jdete po městě, jdete po náměstí, po kterém se šli už tisíckrát a vlastně těch domů vlastně nevšimnete, ale v každém tom baráku, když to takhle řeknu, je nějaký příběh, nějaká love story, nějaká vražda, nějaká politická aféra, něco prostě speciálního. A to je to, co je jako mě nejvíc zajímá. Od malička mě to vždycky zajímalo. A hlavně mě zajímá to propojení s těma velkýma dějinama, protože dějepis málo koho třeba baví, nějaké letopočty, definice, ale když to spojíte s tím obyčejným lidským příběhem, tak i ty děti si to mnohem zapamatují. A ty lidi to tak jako myslím víc chytné než nějaká definice.
1: Ale no právě vemte si, že třeba já mám dějepis historie ráda, ale jakmile jsem tam měla se učit jenom nějaké ty data, letopočty, tak jako vůbec v tom nevím, co je zatím a proč by mě to mělo zajímat, že? Když to tady na to jdete jako od lesa úplně jinak a jak jste říkala, jako love story, vraždy, to nás jako zajímá, nejenom mě, ale určitě i naše posluchače. Tak můžete nám vytáhnout nějakou vraždu nebo love story nějakého domu?
2: Tak taková oblíbená, jako moje oblíbená love story je třeba z období první republiky, kdy na ulici Veselé žila vražedkyně, která je teďka označována jako krásná Hilda a která nechala zavraždit svého manžela legionáře. A přestože byla odsouzena původně za vraždu, tak prezident Masaryk ji později osvobodil a tento příběh se dostal dokonce i do Spojených států a na motivě tohoto příběhu vznikl muzikál Chicago. Takže to je obrovská jako brněnská stopa, o které skoro nikdo neví, ale...
1: Moment, muzikál Chicago ano. Je podle naší tady vražedkyně z Veselé z Brna nad Svobodňákem.
2: Krásné Hildy, přesně tak.
1: No tak to je neuvěřitelný. No a když se teda nacházíme tady na Moravském náměstí, kde je teda pekelně dobrá atmosféra, přijďte sem, pokud můžete, vemte nohy na ramena, utíkejte sem, bude tady i táborák. Tak jestli něco panuje anebo koluje i o Moravském náměstí?
2: Moravské náměstí, no to je taková vzpomenu teďka na svou babičku, která bude za chvilku 90, ale už ještě nedávno tady jako štrajdala po městě s kamoškama na chlebíček chodila a vždycky říkala, že chodí na Lažaňák. A spoustu lidí, nebo skoro nikdo neví, že Lažaňák je vlastně původně Moravské náměstí, protože ti starší lidé vůbec neříkají Moravské náměstí, ani Ruďák, což bylo Rudé náměstí, neříkají ani náměstí Adolfa Hitlera, což bylo za války, ale používají ten starý název Lažanského náměstí z první republiky. A vlastně, když byste chtěli vědět, po kom je to pojmenované, tak když byste stáli po levé straně kostela svatého Tomáše, tak tam je takový ukrytý, maličký takový obelisk. A on je to původně vlastně náhrobek, který byl na hřbitově na ulici Kounicová, ulice Kounicová se dlouho jmenovala hřbitovní. A ten náhrobek jsem přinesli na památku místodržitele Lažanského a po něm je pojmenované to náměstí, takže to je takový jako špek, který taky vlastně
1: Lažaňák. A jestli byste nám ještě mohla přiblížit, kde přesně je kostel svatého Tomáše?
2: Kostel svatého Tomáše je vedle vlastně Jošta. Je to Sucha Jošta a ten velký kostel vedle něho je kostel svatého Tomáše.
1: Takže tam zavítejte, podívejte se, ta historie tady z Brna sála a proč to neobjevit, že? Takže můžete vlastně na autentických prohlídkách, nějaké teda místečka na jiné teda prohlídky tam jsou, že jo, u vás, určitě. Na turistickém informačním centru, se podívejte. A já vám moc děkuji, to byla nejoblíbenější průvodkyně autentických prohlídek Helena Matulová. Moc děkujeme.
2: Já taky moc děkuju.
0: Brno živě. Na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Bych mohl agresou. Aha, vidím, jo.
2: Zdravíme z Moravského náměstí, kde startuje dneska, vlastně odstartoval festival Uprostřed, ale to není to jediné, co se v Brně děje, protože tady máme i projekt Brno a jeho chrámy a ten zpřístupňuje v létě vybrané brněnské kostely. Třeba nabízí prodlouženou otevírací dobu i komentované prohlídky, ale o tom si budeme povídat právě s manažerkou projektu Terezou Uřičářovou z Turistického informačního centra. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Letošní motto je vítej v tichu, vítejte v tichu. Co ano. To znamená, co si máme pod tím představit?
1: Brno, zvlášť přes léto, hodně tepe, je tady neuvěřitelné množství akcí a vlastně v centru je takový velký ruch a spousta lidí to má rádo, já taky, ale občas je potřeba mít takovou nějakou možnost se zajít někam se sklidnit a možná by to motto mohlo znít vítejte v tichu a v chladu a trošinku se tam jít i schladit, takže, ale ne, to motto vítejte v tichu znamená hlavně takové vybídnutí pro všechny, kteří jdou přes centrum města a mají chuť si na chvíli sednout, sklidnit se, třeba meditovat, anebo prostě jenom se rekreovat, odpočinout si. Mm-hmm.
2: Ale co se týče toho, třeba když já jdu kamkoliv do jiného města, nemusí to být Brno, tak já tam hrozně ráda právě objevuju kostely a chrámy. Já jich navštívím třeba 10 za ten víkend a líbí se mi ta architektura. Co třeba ostatní přivádí do kostelů, do chrámu, kromě toho, že jsou třeba věřící, tak i pro nevěřící je to určeno, že jo, tento projekt.
1: Je to přesně tak, jak jste říkala, spousta lidí do kostelů prostě jde, protože má rádo architekturu, nebo rádi spočinou. Ten prostor je pro ně nějakým způsobem meditativní, tvůrčí a to si myslím, že je vlastně hodně důležité. Takže určitě prostor kostelů a chrámů není pouze pro věřící, ale zveme tam všechny možné lidi, kteří si, jak jsem říkala, chtějí odpočinout a chtějí odpočinout.
2: A v čem se teda liší to, když normálně si můžu zajít teda do kostela, který je normálně přístupný, tak některé teda kostely brněnské přístupné normálně nejsou a to je právě v rámci tohoto projektu jinak.
1: Přesně tak. Máme vlastně spolupráci s křesťanskými farnostmi v Brně. Běžně jejich kostely nemůžou být z nejrůznějších důvodů otevřené a tak jsme se spojili a vlastně oni mají otevřeno od 15.6. do 15.9. v otvíracích hodinách a jedná se o 5 kostelů, které jsou v centru Brna a potom další 2, které jsou trošinku mimo centrum. Takže lidi, pokud mají chuť třeba během víkendu si udělat trošinku nějakou zajížďku mimo centrum, i když to samozřejmě není daleko, jedná se o Lesnou nebo o Zábrdovice, tak mají také možnost.
2: A proč zrovna Lesná a Zábrdovice, že třeba není něco jiného? Jaký je ten důvod?
1: Lesnou jsme vybrali z toho důvodu, že to je vlastně nejnovější kostel v Brně a je extrémně architektonicky zajímavý. Je to taková futuristická stavba, velice doporučuji k návštěvě. A potom kostel v Zábrdovicích, ten je na opačné straně spektra, co se týká nějaké datace. Je to barokní kostel, je velice zdobný, krásný, je to prostě fakt nádherná barokní stavba, která stojí za to vidět. A tam právě také není možné mít otevřeno právě od 15.6. do 15.9. každou neděli odpoledne mají otevřené své brány a zvou všechny návštěvníky, aby se přišli podívat a obdivovat tu krásu, která tam je.
2: A má nějaký kostel tady náš brněnský nějakou jako jobovku, něco, jak máme na Jakubáku, jak je tam ten andělíček nebo mužíček, který ukazuje ten zadek, směr Petrov, tak jestli něco ještě jiného známe?
1: Kostely jsou plné nejrůznějších pověstí a nejrůznějších příběhů, které se k ním vážou. A já si myslím, že takový jako hodně příběhový kostel je kostel svaté Maří Magdalény, který je na Masarykově ulici. Tam k němu se váží vlastně příběh, který je poměrně z nedávné doby, a to z roku 2019, kdy tam došlo k poruše vodovodu. A ten kostel má porušenou statiku a tak vevnitř vlastně musí být taková speciální výdřeva a je vlastně vevnitř taková jako speciální atmosféra díky tomu, takže velice doporučuji návštěvu.
2: Takže to je časově omezeno, kdy to tam ještě bude, tato speciální atmosféra?
1: Ano, doufejme.
2: Moc vám děkuju. Navštívte projekt Chrámy, samozřejmě letošní motto vítejte v tichu. A to byla Tereza Uřičářová, právě manažerka projektu. Moc děkujeme.
1: Děkuju.
2: A já už se rovnou rozloučím, protože máme tady festival Uprostřed, my si to jdeme užít, opékač pekáčky a rozhodně dorazte do centra Brna, protože tady to bude celé léto žít až do 19. srpna, tak nám nikam neutíkejte a předávám slovo do studia. Mějte se krásně.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno. Dopravní hlídka Hit Rádia City Brno. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Jižní Moravy? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City Brno. Tvůj parťák na silnicích Jižní Moravy. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Taky nechcete končit léto větou.
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete si.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
20: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Skořebka mezi křižovatkami s Vlhkou a Kolištěm probíhají stavební práce. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
7: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
7: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
8: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
9: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
9: Předplatné na kávu.cz.

0: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
4: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
3: Pro tuto chvíli je tedy potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
3: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje. Takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always Love You.

0: Tak klidně napište 777937777. Dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo? Že jako někam jdu a pak netuším. Vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. Možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
4: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
3: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Více na předplatnenakavu.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: Tiskru Levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

To nejlepší z 80., 90. a milénia Nena právě teď na Hit Rádiu. No já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly právě teď do vašich uší.

0: Zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta. Prostě máme je v hlavách, jo. Pak jsou songy, který jsme třeba zapomněli. A díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. No a my si Kate Bush dáme za chvíli.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Chlumci u Ústí nad Labem za 3 590 000 korun, rodinný dům v Lázních Kinžvart u Chebu za 1 200 000, chalupa ve Volenicích na Strakonicku za 4 490 000, komerční pozemek v Nepomyšli u Loun za 6 360 000 a rodinný dům v Praze Cholupicích za 20 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na.
14: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
15: Pozor, velká slevová akce vtedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
17: Hit Radio, Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Culture Club právě dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777-937-777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý. Tohle jsou M People.

Tohle je Garrett Gage na Hit Radio Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďa ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle. Když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. Takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budem samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris DeBourg, taky Katrina nebo Tým.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Za pokladem do špalíčku. Přijďte s dětmi ve čtvrtek 25. června odpoledne zažít pirátskou výpravu ve Velkém špalíčku. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, diplom pro malé piráty, losování oceny a samozřejmě na poklad plný sladkostí a drobných dárků. Více na velkýšpalíček.cz.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Nádhera, tým a krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky prý hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

0: Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, pač je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No, jako by něco na tom bude, jo? Tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunou ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
13: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
12: www.u-lucerny.cz.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: jako svoje boty.
1: D2 Brno Landshut, tam stojí porouchané vozidlo.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80. 90.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou. Nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci. Dobře, 2 měsíce prázdnin jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zmrzka, jo, pizza. Jo, něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky, vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě, vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias.

0: More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.
1: Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla tandemovýho se skoku. Budu žít fakt ještě dlouho.
6: Čau!
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer, a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii je bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.

0: v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Za chvíli 9 hodin já se s vámi budu pro dnešek loučit. Užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin. Mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, YouTube nebo Spice Girls.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Trička rata tararara rata potisk potisk potisk trička bela bel CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Biskupský dvůr se každé léto promění v otevřené divadlo. I letos se tu můžete těšit na balet NDB. Uvidíte juniorský soubor a nebude chybět ani Romeo a Julie. Balet, který má v kulisách Petrova své zvláštní kouzlo. Od 14. do 19. července na Biskupském dvoře. Partnerem baléta je Motortek.
1: Hit Radio.
2: Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.